kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až vítr a déšť, ty kapky ledový, ti na ramenou začnou tančit čardáš.

0: kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou a to ze ksanejch kol, ty všichni dobrý lidi zmizlou jako líz, co brácho s tím, co s tím.
1: Dobrý lidi nejsou pára, tomu nevěřím,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

vás přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho, buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: hlav a na místě zase první, ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám
0: vás, přišel můj čas, jen spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlad a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmený dav.

oni ho nezabijí. Ona se umí krásně smát a čas se pro ně zastaví.

Stalo se mi při modlení, že mi řekli, to správný není, a já jim to tenkrát věřil. Brzy jsem zapomněl, jak jsem dřív žil. Stalo se mi po půl roce, připadal jsem si jak vonuce, přitom mi jen knížku dali.

a tolik špíny. Proč nedělal to radši jiný? Musel jsem však držet hubu a krok. Pro moji banku to byl slušný rok.

si pokoje, spíme v leže, voní dole ve stoje. Královny baťáků tu čekají na svý prince, přinesou jim krabičák, nebo aspoň mince. Hohle šubické paničky jdou, z kočárky bez dětí, kolébkami na smetí a vltávské, jestli šumí, co čumíš na ně?

0: let her know it's a Nina.
1: Na pohody v moři komerce. Radio Folk.

tak už otvírám zas tu starou krabici od bot. Znovu prohlížím to, co je v ní.

pánové zvouk tanci. Vlečky, šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové zvouk tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Zavři si oči a poslouchej vzpomínky, zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

vlivně prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, vlivně prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci. Tak zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní. Zvoní u letohrádku královny Anik.

se branci, Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí,

zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní.

hodnotě pic, že však neměl Adam na zlaťáky důl, musel v práci makat jako já. A když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh, Eva jenom poroučila jako král, Adam že očistil okna, luxoval. Jo, Adame, Adame, teď v tom všichni lítáme, Adame, hochu zlatej, ty si tomu dal. Jo, Adame, Adame.

oči, nebe se trhá, jdou hlasy v mlhách, nečekanou, dolů do údolí, mě nedostanou, nejedu na oslovy.

nečekanou do údolí nedostanou nikdy to nedovolím. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona, jsem cesta za ploty. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona. Pomalu otevřít oči, nás nedostanou, čas neotočí.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer nás

serce, žlutá okna dotmy svítí. A to tvoje nejvíce, nebe staví mraky blesky do svíce. Mezi mosty rve se řeka Ostravice.

země taky plyne řeka, rozlévá se do břehů. Srdci v duši nebo mezi bouří někde v oběhu, vlévá deště blesky mraky do palice. O tvou lásku rvu se jako ostravice.

vzduch, jsem jiný, než chci být. Všude dokola podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj, malé vločky se snáší.

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmín, jakou hru hrajou, dost dobře.

vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však

sleze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

vlčky prochází rušnou ulicí, v očích má podivný vzkvit. Nikdo ho nevidí, jak věčně bloudící hledá svůj ztracený klid. Jen občas

0: středověk tiší z jeho slok.
1: Čas velkých činů a velkých slov.
0: Cinkání číší a brnění lesk.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím? Víš?

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zjív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

zastavit čas.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni

přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech, sochám všech svatých na mostech.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám, ostatně jako vždycky.

absence slov někdy zebe, ale tady má to tak být. Hranice topí se v řece, kousek od ní Josef odklí.

Měl jsi být tam, ale zůstal jsi tady. Měl jsi být s ní dohromady, ale místo toho sedíš tu sám. Z tvých plánů prd, všechno to balíš. Co ti to v nebi udělali, že teď péro kreslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal

0: naklade.
1: Všechno zlé, jak je čemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré,
0: mysli na chladnou řeku, špína jednou.

není proč brečet.

anonym, jsem předem zproštěn viny. Nebudu za trest v slzách klečeti. Jsa odtotožněn a mé hrůzné činy dál neponesou moje pečeti.

takový podivný vzdor. Tak dlouho jsem se máčel ve vaně, až jsem si rozmočil daktyloskopický vzor.

ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

a naplní se solí. Držím tě za ruku a nemám žádnou záruku, že nezůstanu ožebrácké holi.

zahořel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Nedá se popřít to, že bůva.

nářez. Hned mezině přisedla, chutných jídel pojedla, na zdraví všem připěla, tu se všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčím. Ach, to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka, ty scházejí jedině naší slavné hostině. A už diví kačí rod, trhá žabku

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Hospodě, u Sraba, u Rumu dnes hádal se se mnou můj přítel jak pěs. Říkal, tvé písně jsou zbytečné a já

otročili, ty černé vždycky si zotročili. V Africe, v Americe i v Austrálii, tak vítej.

byl v koncích. Tak jsem se vám svěřil, co mě po večerech trápí, že pod palubí mého srdce zápasí dva chlapy. Jeden blízká holou hlavou, druhý blízká nožem. Prý přes svoju chytrou tlamu klidně dostať můžem. Oba se svou svatou pravdou, svatou barvou, svatým peklem zbývá padnout za mír.

zloději času. A v láhvích schovaní ráno mi psali do čáry na dlani, že s tebou spali. Když jsem já spal s jinou, chodili krajinou opilých hlasů

Rád slonům stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách prací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov.

pevná, zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa, hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

jen kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

vracíš se mi dvakrát denně večer, jenom nakrátko však ráno zase znovu. Kradeš mi myšlenky a sám pak schutí hašlerky, jak vítr v ústech proženeš mou hlavu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: I ten největší a nejkrásnější smutek po mě. Bude padat bílé světlo, bude sněžit komína. Nad ohárky sníh se rozplene. Ještě zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zima. V létě jsme teprve vytušili, že na světě vždy nejlíp víme, co jen otušíme.

roky zablikaly a pozbyly na účinnosti. Za oknem na scénu vstupuje nový den. Aby se unavil každodenními povinnostmi a pořád dokola a pořád dokola jen. Už hlavu vystrkuje s pošetilou nadějí. Ne, nic se nezměnilo, jsme pořád stejně sobečtí. A naše srdce

nás obsluhuje s elegancí a uctivostí a vůbec nenadává, nudou přitom nezývá. Hledáme a nehledáme kliku od dveří radostí a pořád dokola jen.

slunci nedosáhl. Na zádech má

0: Radio Folk. Glazba na folkové vlně.
1: We'll meet again.

0: Riko je rozťapaný.
1: Strach mám, já znám. Pán můj saďou. Denní tisk, čistou dlaň.

cesty zválený, zní těžkej kanad zvon, starý boty, tváře sedřený. Větrem vlasy česaný, cejch pevnější než kov,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Říkala, že se tak má jmenuje.

si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam Dáša stěhuje se zítra, je to však činžák.

0: ručí Radio Folk.
1: Předjaří stálo přikrčené, připravené ke skoku, noci jak led, dny sluncem ostré jak střep skla. Seděl ve vlastním bytě, plný cizích myšlenek, zda ho opustila, či jen pro něco šla. Vrátila se pozdě, myslel pozdě na všechno, ale někdy je dojedeno a talíři není vidět dno. Stála na nohou tak vratce, jak jejich manželství, v očích pukliny smutku, když na něj pohlédla a řekla, miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš? A pak dívala se oknem vysoko nad protější les, odrazem ve skle viděla jeho tvář. Něžnou tvář lučištníka, jemuž zatajili, že existuje luk, tvář spáče, jemuž vzali sny výměnou za snář.

odpouštím ti, můžeš-li odpust i ty, pevný břeh je vždy za mořem chyb. Ale miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Jenže co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš?

Vidím ti všechno, ale nemohu s tebou žít, i když odejít mě vůbec neláká. Můžeš spoutat moje city, můžeš mne spoutat svědomí, získáš jen spoutaného mrzáka. Ve mně láska je absolutno a ty ses vždycky lék, že absolutno nelze okousat a nechat ohryzek. Tiše zaklapla dveře, políbila jí zima, objala tma, po paměti hledala cestu, věděla,

Panga stuhy pra porečky, divácím tratě, ho, ho, ho. Závodníci jako tečky, peleton srakatý, ho, ho, ho. Ve velkém balíku jsou všichni poskládaní, je to sport pro chlapy. Každý zná taktiku a svoje vlastní plány do dnešní etapy. Jo, když to jde, tak to jde, ale taktika není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Hele, koukej tamhle vepředu, nějaký šílenec, jo, ho, ho, ho, ho. Řekl si a teď tím ujedu, no je to jeho věc, ho, ho, ho, ho, ho. V blátě Asai Rajtu cítí se vítězem, do toho, do toho. Přijelaš z Kuwaitu, však mi ho převezem, ho, ho, ho, ho, ho. Jo, když to jde, tak to jde, ale pouhá snaha není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle za tím, co se děje, někomu došel dech, ho, ho, ho, ho. V očích stopy bez naděje, životní neúspěch, ho, ho, ho, ho, ho. Dostal se do celku za přístup k tréninku a teď mu všichni mizí. Sklame svou manželku, syna i maminku, doma před televizí. Jo, když to jde, tak to jde, ale správný trénink není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle bude s žlutém triku každému na ráně, ho, ho, ho, ho, ho. Kolem něho pět maníků určených k ochraně, ho, ho, ho, ho. Mají své pokyny, náskok je 8 vteřin, co kdyby, nedej bože. Lídr je jediný, chraňme ho před soupeři, je to na ostří nože. Jo, když to jde, tak to jde, ale ochrana není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Číslo 30 dobře chápe, jak se stát vítězem, ho, ho, ho, ho. Kdo je blbý, ať si šlape, chytrý ten se veze, ho, ho, ho, ho. Schovaný za zády těch, co mám před sebou, s nikým se nepratří. Vítr mu nevadí, ruce ho nezebou.

kilometr 125, blíží se prémie, ho, ho, ho, ho. Jeden už se ze sedla zved a sláva a čije, ho, ho, ho, ho. Malý cíl, taky cíl, vždy nejde o život, jedeme pro radost. Svůj úkol vyplnil, prémie je ten bod,

to nejde, tak se musí a všechno časem přejde. V brádě borců první borci jdou lokem na lokem, ho, ho, ho, ho. Oba favoriti horcí, to bude divoké, ho, ho, ho, ho. Stadion povstává, poslední zatáčka a oba končí v pádu. Jo, někdy vyhrává, kdo se moc nemačká, ten do

není hra pouhá. A tak stojí nás.

0: Chové prej zděděj po mně každej půlku a že už se rozvádím a vstarám do útulku.
1: A ono nic, doma pijem kafe a koukám na svou ženu, jak se sousedkou krásnou.

Ček, vložit sáček do hrničku, odsávat, odsávat, ztrácíme ho. Kam strkáš tu lžičku, Petře, co jsme si říkali o hygieně? Jak to, že nemáš rukavice?

Měnil jsem adresu za lepší, PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší,

mají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

Jsou ti, kteří vidí jen slzavý údory, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

0: Pohoda v moři hudby. Radio Folk.
1: Dneska se zmaluju jak nevidomá šlapka. Hadry si navlíknu jak z Volta Disneye.

Ježek se proboural z klece ven. Jarka Metelka s hojerem mají SROčko na šípy a červenáček bíby. Rychlnožka prej dopuje, kde vlastně hranice stropuje všechny ty vznešené ideje.

a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak si.

Tři sudičky u kolébky, hoj, hoj, stály mi. Podle tvaru mojí lebky, hoj, hoj, věštily. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj, hoj, do plének. Nechápal jsem smysl jejich hoj, hoj, myšlenek. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj, hoj, obézní. Snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži, hoj, hoj, co to dá. Čili, jak to zpívá Samson, hoj, hoj, pohoda. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj, hoj, od kosti. Snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj, hoj, potrápí. Ať je jeho princeznička hoj, hoj, na chlapy. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky, vy snad hoj, hoj, blbnete. Víte, jaká nemoc vládne hoj, hoj, ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj, hoj, jedyla. Vzala nůž a fik a věžby hoj, hoj, zrušila. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj, hoj, pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj, hoj, vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj, hoj, ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj, hoj, nožičky.

a straky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes a straky odnesou mé hodinky ještě dnes. Ho, ho, ho, kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ty nesmedem, dokud dva jeden jsou.

Vím, slunce se raduje, básníci hádají, z kolika pádů je složené francouzské podstatné jméno a vůbec, co je podstatné, potichá seno. Básně jsou slovy a zrcadla obrazy, od nichž se světlo jen z lehůnka odrazí, zaťuká, pozdraví, popije, posedí, zmizí a zase vše zahalí do šedi. Tolik barev, ten

0: prostoru, kde zpívali mykosy, než odletěli čertví pročakám. Už třetí den tam, kdo si kosu brousy, kdykoliv se z okna podívám. Možná je to rybář od jezera, na zahradníka nemá pohyby, či snad mi v nebi, že by svíčka dohořela, neboť s kosou se nechodí na ryby. V hlavě mám cívku od prošváb i kondenzátor, zapojil jsem to všecko do jedné řady. Třeba je to jenom smutný imperátor z nějaké rozpuštěné armády. 7654321. Těch možností je, že se nedá spát. Třeba je to mimozemšťan z nedohledna a přiletěl se na nás podívat. Dost možná, že je to jen dudák od pobudy a teď jí u stropu to začalo harašit. To asi někdo zkoumá bonitu mé půdy, asi nějaký střešní parazit. Snad je to zloděj, lupič, pirát nebo jety a snad i úmyslně chce mě oloupit. Tak to jsi měl přijít hochu před 40 lety. Nevím, co bys tu chtěl dneska vzít. Pravda je ovšem, že mám pod okny vartu, i když nevím, co tu vartu je. Ani jsem nepodepsal chartu, ale ta možnost furt tu je.
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.
2: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: to daleko. Za chvíli na růžku rozkvetlej půl litr a něco tvarůžku jupí.
1: Dneska, pánové, dáme
0: půjčku, po obvykle. Táta je filma na pivo v sedle.

udělám, co jen bych mohl, počkám si na toho, kdo mu kolo šlohl, aby zas jak vždycky v klidu a v pohodě v pátek mohl posedět na růžku v hostě.

opjatej, jestli je hubenej, anebo kulatej, je něco po pátý, hodin a radosti. To už se na růžek sjíždějíš tam gasti. Amán tě, pacholku, netušil vůbec nic, se sedal z bicyklu jen tak jako by nic. Nezmohl se na slovo, když jsem skočil, zmuchlal ho pod sebe, hrůzou se pomočil, fuj, dobytek.

0: que viaje, toda Santicolo, máš ho zas v garáže. Počkej, chlapče, počkej, jen uklidni se, já mám zas v okno, jako to prase. Už si vzpomínám tam u těch schodů, koupil ho Voloďa, někde z Užgorodu, člověče, je tak plně.
1: Ježišmarja, jo, se ten toho
0: no pěkně ti děkuju.

povídá. Volodě, ptal jsem se a omlouval, než jsem ze dveří putyky vycouval. Tisk jsem mu tiskara i všechny drobný, podal mi tlapu prej. Do směrti dobrý.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas.

a do vlastníků, že zbývá na lísas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten potřeba,

když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastní rány, v tichých řádcích hledáš naději a směr. Chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany, hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber. A pak ten smutný moment nad ránem, to všechno občas spojí. Na chvíli noc je noc a den je zase den. Toužíme po tom všem, co nemáme, a to

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zapal a pust starý četroutál jen on čudlí ať uletí amplion, když už ten uhlí kace nám dodoutnal, každý tu jsme jako sám, když city jak závěje tají, nejdeme sem ani tam, jen hledáme, co můžem najít. Deus ex machina.

růží, průsmyku pohledu. Pár galských růží jsem zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu. Ke stolku dodám vzpomínky na něho, z kopců se potoky valí.

Ještě není pozdě, ještě pořád dýchám. Ještě není pozdě, ještě pořád spěchám.

0: ten náš sen rudí, běž si pustit repráky, aspoň nejsme duchem chudí, když už jsme za retráky.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Domem se co si šíří, někomu nechce se spát, za okny netopíři.

0: tajemství této noci, než ráno vybledne svět. A tma je jako v ranci,
1: na krok nevidím,
0: pod vešně sněle k tanci,
1: letní se přece nestydím.
0: A tma je jako v ranci, tajemství této noci, než ráno vybledne svět. A tma je jako v ranci,
1: na krok nevidím,
0: pod vešně sněle k tanci.

0: za tvůj úsměv bych všechno dal.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Stojím v letánice a burčák koštuju a chlap

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád měl pilu dobře nabroušenou.

ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí,

Ti osu moj, ona mi řekla čáry šíří, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu sedí, drazí a milí, a teď už jistě ví. A tak tu sedí, drazí a milí, teď už jedno jistě vím, že to, co vzala voda, nikdy nevím.

Už ani nevím, co jsem to provéd. Trochu se opít, bych snad ještě dovéd. Chci spát. V kuchyni sedím a oči se klíží. A ty mě přebíráš, jak starou líži. Chci spát. Pro jednou to snad tolik nebolí, tak nevím, na co tolik trýzně. Jenom se točí drahý soukolí mojí žízně. Říkáš, ta láska má být červená,

tak ti povídám, klidně si synej. Proti mě v zrcadle je zas někdo jiný, chci spát. Teď se mě vůbec nic nedotýká.

to snad tolik nebolí, tak nevím, na co tolik trýzně. Jenom se točí drahý soukolí mojí žízně. Říkáš, ta láska má být červená,

jak svět se kolem slunce otáčí, mě se oči vzhůru protáčí, když někdo další rundu roztáčí, kam se dá. Kdo mě z toho strašně

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačká na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě. Je tu nový věk, rád bych něco řekl.

Jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, mně se z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

Sedím doma sám, oči zavřený, do uši jsem nacpal vatu. Jak to počítám, naše snažení nemá hlavu ani patu. Nechávám to bejt, stejně je to fuk.

Pracuju protekné síly, maskujú nečerné knihy a jsem magent s

listen, listen. Will you listen? Zach, listen. Boo boo. Whiskey mi v krku šplo ucha, jsem slizkej jako ropucha, já jsem magnitní CIA, jsem nebezpečný.

Gamsen duši za prural, na rozkaz jsem mordoval. Vepřem agent CIA jsem nebezpečnej a ten zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně, very zlej.

šťouchni si do jehly. 50krát běda, ono mi to nedá, cuchá mi to kolenem. Něco na mě se dá, člověk teda hledá, kam s tím těžkým břemenem. A tak zamknu chajdu do hospody za jí.

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe. Ulicí dolů oči mi svítí jako svíčka, jako tamhle ten byt, kde mají schody do nebe.

barová šmíra a tři páry tančí, jediná Mahapali. Kapela hrozná, ale světýlko bliká, vrchní sklo sbírá. V rohu dvě dámy jančí a známí z kapely.

když jsme šli už spát. Řekl můj náhlý spolu jdoucí, hele kámo, je to všechno marný, je mi 50.

kama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých, střelka jde na jih a

0: nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber. Po dlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.
1: Můj sen se prochází nouzovou kolonií.

Otče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

Chlapče, kam si se to dostal? Makat budeš v hodině, šúrat o přestávce. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo.

na všecky svý lumpárny teprv půjdu mrkat. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

hele krávo, sorry, to je od vás, dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej po chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Skroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru, asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasu.

Pozval si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností ve dvou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co by se vše mohlo.

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará.

krunížem silným, snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.

rád. A první zakopnutí o ten pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skal, hlavičky na nádraží, kde pohledy si psal, v závratě z viaduktů, kde

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
2: Na obvodním oddělení

světlý. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři píva, reci díva, pobuda. V odpoledním horkým tusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

ručník froté. Když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahý.

0: žádném technickém stavu.
1: Kamelot poslední list prodává, kabáty líp.

co dva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

chlapče, kam si se to dostal? Makat budeš v hodině, šúrat o přestávce, chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

Chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný.

na všecky svý lumpárny teprv půjdu mrkat. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

lidé v oknech vyložení. Sídlištěm zní znělka televizních novin. Ze zbytků rour skáčou kluci uječení.

svět. Řekni, že ti to neva, že neva, že neva, že neva, řekni, že ti to nevadí, že neva, že neva, řekni, že ti to neva, že neva, že neva, že neva, řekni, že ti to nevadí.

jen pole. Ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější lovec, vole.

Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Teď mi ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again.

To všecko zbylo v těch pergamenoch. Tatíček to tam dobře zapsalí. Z každého pečení poctivý chleba a zrno zlánu na pasece.

a už ani je to jiná. Že se nic nestalo, já vím. Však prý jsem zneutřila mima. Jen dým zbyl z cigaret.

0: Jsme půl noc liják potu, na rozpálenej zádech plotu. Jsme hybný jako ostří hrotu, který ztratili svůj směr.
1: Pálím jak suchej led, taju jak ten.

podivně osud si s nimi tak hrál. Och, na své údolí vzpomíná rád na to, co říkal.

z displeje telefonu. Zbývají otázky, proč kliknout na ikonu. Viděl jsem zapadat

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale nevím. Já cítil dál, že v ústech mám

sevgili nedirin. Lična ti smrt je méně vážná, než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní, na prášek srdce rozmělní.

Vločky jsou hvězdy, co nehasnou, když slunce vystrčí hlavu. Jedna z nich ležela před masnou.

že dneska půjdu, to je na beton. Nastydlej jsem jako pes, jo, do postele bych si vlez, já bísto do subáb stat heligod.

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexn šus mám tutovej a vokem cuká neurotickej tik. Za světka volám nebesa, že nepůjdu už do lesa, já nejsem žádnej osmej trpaslík.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Sedíme u rozlitýho stolu na vzduchoprázdnou lahví. Jsme douškem světom.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se kradne.

jak schody vedou k parku. Zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se vše ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajeme?

ptačí kostrou proplouvají, jak bílou branou tam a zpět, jak bílou branou tam a zpět, až ke dnu

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Zní zvuky podpatků na chodbách kláštera. Dlaždice praskají na drobné střepy. Jde dívka čekající na zázrak. Co jí sem přivádí víra či pověra?

padlého anděla, štíhlá a vysoká, jde po paměti. Dívka čekající na zázrak, královna démonů, nevěsta bezvěna, páterly ve vlasech, nejdou jí k pati.

odpadků na chodbách kláštera, dlaždice praskají na drobné střepy. Kde dívka čekající na zázrak,

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Každú nocí, jako bych snil, v sobě mám jizvu, co špatně se hojí. Noc je tak horká, že bych zaspil na špatný svědomí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Je tolik cest, jen kterou se dá. Je tolik měst,

svou kobylu jsem hnal na západ země legend a snů. Tou dobou bylo sucho, tak hrdlo jsem spláh, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Vlna pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

dneska budu. Tak celky hezky rozhejbeme.

jsem dneska viděl a v jakým jsem měl fáru. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Kolem spousta pouličních zpěváků a jednu píseň střídá jiná. Odrážej se od zdí a rozsvícených okem baráků. Všechny je znám a v duchu si je zpívám.

0: Танцую з тобою.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ač už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

byla z těch, co navždy jsou, noc proseděl jsem za domem a první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

a chci slyšet rytmus známých kroků. Nechci být už sám a chci štěstí s tebou pít. Nechci být sám, chci být

0: ty to víš.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Pod nohama plčí hora, vlci válí sudy z hora, pod kopcem si dává rande, 9

Hodná draží vlase panském, vlačinou se propíjíme. Hořká stéka po skle prasklém, nedožijem do večera. Míní starý spytý přítel, pod nohama stoupá hora. Slyším ho, jak mlhá.

se noří. No, není divu, vždyť nám tu hoří. More i pro Boha už chytá téže, stěny jsou nakřivo.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v mozi hudby. Radio Folk.

barvu nebe. Nebe vymitého po bouři, nebe po němž ptáci zatouží, jen tak z radosti si létat.

Chtěl bych se slůvkem dotknout hraní vláhy, která se chystá svlažit horkou zem. Odloupnout tiše kousek mléčné dráhy, poslat jej tobě hvězdným povozem. Chtěl bych se slůvkem dotknout letu ptáku, přeletět mžiku celou čínskou zeď, pozdravit cestou psaní od pošťáku, které si žádá spišnou odpověď.

0: Dále.
1: Je vždycky doma.
2: Tak plži, latinský gastropoda, jsou bezobratlí živočichové s kmenem měkyši. Schránka plžů se nazývá ulita a skládá se jenom z jedné části a je spirálovitě stočená. Měkyši, neboli moluska, patří mezi bezobratlé živočichy a ten jejich latinský název je odvozen od slova molluscus, což znamená měkký oříšek. A stejně chci tančit. Koukně.

dobách podle doby zloby. Vymetá zákoutí katakomb v pyramidách. Kamínky padly kůpatí soch padlých bohů. Nikdo je nezbírá, stará udání skřípou jako písek v hodinách. Pilanci má chápu.